0: krása již povedla, obsadí plyšová sedadla, divadle hrůzy. Hltavě usedne plejáda duší, co nevidí, neslyší, a který srdce už skameněla. Mrtví jsou pěvci a mrtví jsou koncery, mrtví jsou malíři, herci i básníci. Utichly muzy,
1: utichly muzy.
0: Jako když práce tu zaletu padají a ještě na zemi nezvyšně zpívají. A pak je ticho, jen ticho je po kraji, hrobové ticho, až uši mi